0: 21. juni. Na kúpen tret aparát dobývate 25% popust. Dobývate 50% popust na kúpen četvrt aparát. Dokoľko kúpite 5 bekov gradní úredy, 5-tiot go dobývate za samo 1 denár. Kombinácia na sovršen dizajn, performansi i odlični popusti. Neptún. Živej po dobro sekoj den.
1: Antena 5 playlista. Sponzor DM.
2: Antena 5 playlist.